0: Tak teda nepůjdeme. Už se tam nikdy nedostane.
1: No, nebojte se, dcerka. Na pastvu můžeme jít aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
0: Vy ste dobrý.
1: A ještě čo, dcerka? Skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
0: Nie, ja sa bojím.
1: No, len to skúste.
0: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
1: No, keď to budeme skúšať po troške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čakajú plné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peň.

někdy ale zdání klame a pod nevábným zevnějškem může být všechno jinak. Tím chci říct, že slizák je v jádru dobrý, dokonce svým způsobem krásný. Stačí odstranit tu slupku s vrstvou slizu a uvidíte.

0: musíme ho polechtat, pěkně polechtat. Proto se mi pod krkem, s tebem trávy husím krkem, když se rychtá, nech se spát, šuko polechtat. A když se rychtá, nech se spát, nech se spát, nech se spát, musíme ho polechtat, pěkně polechtat. Proto se mi pod krkem, s tebem trávy husím krkem, když se rychtá, nech se spát, šuko polechtat.
1: Kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní, napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou. Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka, pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětní, okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru.

0: díry, kroutí si kníry, ocasem mrská na stranu. Do díry si čí, hrozby kočičí, potvory já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
0: To nedělá.